Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.